Vypočuli sme si suitu z baletu El amor brujo Manuela de Falla. Bazilejský komorný orchester viedol Francisco Coll. Goran Listeš teraz zahrá fandango, pasacaliu a capaetado, tri španielské skladby Joaquina Rodriga.

Doznel koncert pre klavír orchester číslo 2 A-dur Franca Lista. Solistkou bola Petra Pogády. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigovala Petr Aldrichter. Bol to záznam koncertu z 30. mája.

batúška si nalož pre tvárku lože falož a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.